0: zhruba 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za dniborské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
2: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
3: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
0: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
5: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
4: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
6: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
4: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
7: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
6: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
4: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
8: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
4: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarůšková!

0: kromě specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My jsme připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný

0: předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z Investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže

0: Oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, ač tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
1: Milujeme Klonsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
2: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
3: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
4: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
5: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
4: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
6: I příští ročník už zná své datum. V dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
7: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
8: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
9: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
10: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
8: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
11: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu i nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
8: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
9: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
8: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
7: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
12: Dobrý den.
7: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
13: Hezký den.
7: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
12: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuji její, a když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory, a jsme za to moc rádi a děkujeme.
7: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
13: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, a nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
7: A jedno violončelo?
13: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
7: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
12: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
7: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
12: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
7: Chtěli se ukázat, že to umí.
12: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
7: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
13: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je.
7: Takže, já se no. tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmedlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
13: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to jsme? Děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
12: Úplně pan i dirigentovi.
13: No, taky se mu to stane.
7: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
12: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not. Ale na konci už koukají na mě.
7: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
12: Děkujem.
13: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
7: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na výstup, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No na zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, těch máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, Televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplac, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: A příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já toho stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
13: Speciálit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
14: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
13: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
15: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
16: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
13: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
17: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
18: Krásně se námilo.
19: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
14: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
13: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
20: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
21: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
22: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou. Tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži

0: jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Kristova kříže.
1: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
2: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
3: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
4: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů, těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová, propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
3: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
5: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
3: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
6: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat. Potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
7: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
3: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
2: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
8: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné. Takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám

0: režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce se z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice.

0: se uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
1: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
2: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
3: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
4: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
2: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
5: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
2: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
3: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
2: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
1: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
7: Hezký den.
1: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
6: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
1: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
7: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo, ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem
1: tam. A jedno violončelo?
7: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
1: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
6: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
1: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
6: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
1: Chtěli se ukázat, že to umí.
6: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
1: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
7: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
1: Ne.
7: Ale jako prostě to tam je. No.
1: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
7: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde já to asi jsem? Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
6: Úplně pan i dirigentovi.
7: No, taky se mu to stane.
1: Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
6: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
1: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
6: Děkujem.
7: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
1: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním.

z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Července 28. si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
13: Speciálit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
14: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
13: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
15: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
16: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku, samozřejmě, ta je tady výborná.
13: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
17: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
18: Krásně se námilo.
19: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
14: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
13: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
20: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
21: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
22: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou. Tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a Spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technicky, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Umělecko-průmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce se z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.

0: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoliv starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
1: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
2: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
3: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
2: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
0: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
2: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
4: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
5: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjata s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuji její, a když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory, a jsme za to moc rádi a děkujeme.
4: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
6: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašly prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
4: A jedno violončelo?
6: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
4: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
5: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
4: ano.
5: Tak to nakonec zůstalo na mě.
4: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
5: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
4: Chtěli se ukázat, že to umí.
5: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
4: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
6: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
4: Ne.
6: Ale jako prostě to tam je. No.
4: Takže, dá se
6: no.
4: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
6: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
5: Úplně pan i dirigentovi.
6: No, taky se mu to stane.
4: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
5: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
4: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví. A ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
5: Děkujem.
6: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
4: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kyraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody.

0: Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
1: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.
2: Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět bude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupni se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupni dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
7: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarušková!
12: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
12: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
12: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
12: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale i naš spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová, propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat. Potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
1: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
2: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
3: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
0: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
4: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
0: Projekt Čtyřka sportu běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
5: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce se z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
5: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto

0: událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
1: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
2: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
1: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
3: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
1: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
4: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
5: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
4: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
6: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky a nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
4: A jedno violončelo?
6: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
4: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
5: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. a že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
7: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
5: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
7: Chtěli se ukázat, že to umí.
5: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
7: Hmm. My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr a pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
6: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
7: Takže, dá se
6: no.
7: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmedlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
6: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to tam? Děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
5: Úplně pan i dirigentovi.
6: No, taky se mu to stane.
7: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
5: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
7: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
5: Děkujem.
6: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
7: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: A příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo? A střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu

0: hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
2: Máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportu běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
4: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
5: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
6: Milujeme Kolorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
7: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
8: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
4: Silné emoce se z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
9: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
4: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
10: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
3: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
11: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
12: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
13: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nejdílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
11: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
14: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit. to, co bylo uvnitř, nepoškodit.

0: chodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
1: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
2: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
1: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
3: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
5: Hezký den.
3: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
4: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
3: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
5: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
3: A jedno violončelo?
5: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
3: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
4: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
3: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
4: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
3: Chtěli se ukázat, že to umí.
4: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijem si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
3: Hmm. My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr a pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
5: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
3: Takže, dá se
5: no.
3: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmedlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
5: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to tam? Děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
4: Úplně pan i dirigentovi.
5: No, taky se mu to stane.
3: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
4: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku té skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
3: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
4: Děkujem.
5: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
3: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: A příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermeieru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti.

0: činnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
1: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
1: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
0: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
0: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupni se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupni dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupni vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupni, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupni jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že

0: Každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
1: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Sinkovi, že jo, komu jinému. No a atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
2: Tereza Tvarůšková!
3: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
4: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
3: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
5: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
6: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku, samozřejmě, ta je tady výborná.
3: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
7: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
8: Krásně se námilo.
9: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
4: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
3: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
11: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
12: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
13: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skozavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
10: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl Food Festival s nabídkou speciálních

0: Přijali z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
11: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku Přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
6: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technicky, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
11: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
11: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
6: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
11: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
11: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
1: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
15: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
1: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
16: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
1: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
17: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance.

0: zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
1: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
2: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
3: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
4: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén, a i přesto, že jsme měli spoustu nových

0: zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
3: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
4: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
5: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
6: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
7: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
3: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
8: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
3: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
9: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
2: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
10: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
11: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
12: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
10: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
13: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
10: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
11: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj.

0: Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
1: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
2: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
4: Hezký den.
2: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
3: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjata s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuji její, a když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory, a jsme za to moc rádi a děkujeme.
2: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
4: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
2: A jedno violončelo?
4: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
2: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
3: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
2: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
3: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
2: Chtěli se ukázat, že to umí.
3: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty, Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
2: Hmm. My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
4: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
2: Ne.
4: Ale jako prostě to tam je. No.
2: Takže, dá se
4: no.
2: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
4: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
3: Úplně pan i dirigentovi.
4: No, taky se mu to stane.
2: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
3: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
2: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
3: Děkujem.
4: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
2: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.
17: Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět bude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodností.

0: kulturních předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to

0: Tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
1: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Zinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
2: Tereza Tvarůžková!
3: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry. Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
4: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
5: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
6: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
4: Hlavně
6: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
3: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
5: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
7: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
3: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
8: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
9: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
3: A kdy letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
4: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
10: Skoro na Moravu do Dačic.
4: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
3: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová. V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
11: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
12: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
13: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
11: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
13: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
11: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
10: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
11: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
10: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
11: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
14: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to To jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jinýho.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhle tím, kde to už s tím technicky

0: plásnou celý den, stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco?
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže

0: že máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to
0: je v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět.

0: filmový deník. Hmm.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad Staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky. To prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně?
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: Vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol
19: Brečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka je typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna, netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné, já toho stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecká, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou

0: muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
1: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
2: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
3: Rikotky tady bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
1: Tak
3: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
0: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
2: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
4: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
0: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
5: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
6: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
0: A kdy letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
1: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
7: Skoro na Moravu do Dačic.
1: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
0: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová. V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
8: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
9: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
10: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
8: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
10: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
8: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu.

0: který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
0: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
1: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
0: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
3: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
4: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
3: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
5: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
4: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
3: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
6: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to, na

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Voruňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný, ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí, jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory, samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále, takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice.

0: jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. Určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. My jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct,

0: osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
1: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
3: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
4: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
3: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
5: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
6: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
7: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
3: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
4: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
3: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
8: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
3: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
9: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
3: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
10: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
11: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
10: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
11: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
10: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
11: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo A zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
10: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
11: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
10: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
11: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
10: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
11: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
10: jasně,
11: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
10: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
11: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
10: Abych měl ten výhled.
11: Přesně tak.
10: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
11: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
10: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
11: Výrazně lepší než v zimě.
10: Jo.
11: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
10: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
11: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
10: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
11: Děkuju.
10: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
13: jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě.

a tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, které

Mi procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej,
16: do Dačic,
10: takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku. Takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch

0: českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat, přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně, letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je to naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned na lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty. Považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela.
19: Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu Jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
14: Strašně nás to baví,
13: takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát. V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero Česa a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak. Nevím,

0: covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou, pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
1: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
0: Ano, ano.
1: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
0: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy a potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě Třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji.

0: nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to
0: v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak Určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně?
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou.

Tvrdou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie, i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách probloud.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeský, středočeský, jihočeský.
16: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off-program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době COVID.

0: v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
1: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
0: Ano, ano.
1: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
0: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy a potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější, takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum v přírodě.
1: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii

0: věc trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším. A další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší. Takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá a když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlčítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak

0: účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
1: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
2: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
3: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
2: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
4: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
2: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
5: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
2: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
4: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
2: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
6: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
7: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
1: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
8: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
9: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
8: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
10: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
11: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
12: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
8: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
9: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
8: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
13: Máme několikanásobné mistry a mistryně.

0: světa Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
2: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
4: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
3: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
4: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
3: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
4: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
3: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
4: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká, zábavná osvěta.
3: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
4: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami. Ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky. To prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
3: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
4: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
3: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
4: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
3: Abych měl ten výhled.
4: Přesně tak.
3: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
4: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
3: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
4: Výrazně lepší než v zimě.
3: Jo.
4: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct zase.
3: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
4: Přesně tak, je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
3: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
4: Děkuji.
3: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
6: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíšťacem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme

0: V teatru se vracíme tuším po dvou letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to
0: v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. A my jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit. Ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme

0: princeznou stokrát jinak. Máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším. A další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší. Takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase nashledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela.
19: Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teďkon výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v vozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej,
16: do Dačic,
10: takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. To bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny.

0: už mluvíme o tom vstupným. Jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských

0: necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák, rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam i vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
6: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
15: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
15: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
15: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned na lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
15: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
15: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
15: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
15: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
15: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
15: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
15: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
15: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
15: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
15: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
15: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
16: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
17: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!

0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry. Náplavka u řeky Mžeje ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
1: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
2: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
3: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
1: Hlavně
3: jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
0: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
4: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallicu a takovéhle věci.
5: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
0: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
6: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
7: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
0: A kdy letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
1: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
8: Skoro na
1: Moravu Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
0: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová. V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
9: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
10: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
11: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
9: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
11: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
9: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
8: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
9: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
8: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
9: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
12: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
13: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
14: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
13: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
15: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jinýho.
14: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
13: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
16: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují.
13: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
12: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítáme, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky

0: Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí, jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory, samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále, takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to je
0: v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu, tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejít na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teďkon výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika těch toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí, jednak jsou tam neustále novinky,

0: budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční. A jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to je
0: v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem.

0: Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlčítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
7: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
7: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
7: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíl, pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně.
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: S jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je, teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
10: Hlavně
12: jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free,

0: Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci.
1: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
2: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
3: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
4: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
2: A kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
5: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc, jo, Český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
6: Skoro na Moravu do Dačic.
5: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
2: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
7: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
8: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
9: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
10: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
8: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
10: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
8: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
11: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
8: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
11: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
8: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
7: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
6: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
12: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
6: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
13: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
12: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
6: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
14: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
6: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu.
1: 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky, to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme. No, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe, jsme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v Plzeňské, stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád kinům, ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby... Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu stále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory, samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále, takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní.

0: A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není Statek u Matoušů nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum v přírodě.
1: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítka

0: Kosy lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
0: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klip před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty. Takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
2: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
2: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
2: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
2: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká, zábavná osvěta.
2: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
2: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
2: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
2: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
2: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí Evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
2: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
2: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
2: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
2: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl. že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje tak, jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najetí si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
10: Hlavně
12: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizik, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Pijí u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, nebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí.

0: Takže určitě všechno bude.
1: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
0: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
1: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
0: Ano, ano.
1: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
0: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou.

0: během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to je
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum ano, v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z

0: vodovodního řadu.
1: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka, odsvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
0: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klip před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No, trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítává.

0: ale tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
3: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
4: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
6: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
7: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
6: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
7: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
6: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
7: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
6: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
7: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
6: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
7: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou, takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
6: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
7: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně lidé to chodí, využívají to.
6: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
7: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
6: Abych měl ten výhled.
7: Přesně tak.
6: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
7: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
6: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
7: Výrazně lepší než v zimě.
6: Jo.
7: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
6: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
7: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
6: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
7: Děkuji.
6: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
9: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s ním konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
14: Strašně nás to baví,
13: takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikového formátu. No, to bych jasně chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikového ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů nebo letní

0: zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší. Takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá a když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská

0: družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
1: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
0: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
2: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
0: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
3: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
0: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
2: Tak naše kopci jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pocit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
0: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
4: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
5: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
6: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
7: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
8: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
7: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
9: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
10: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
11: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
7: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
8: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
7: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
12: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně tady jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
7: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
13: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
7: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
14: Dobrý den.
6: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
14: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
6: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
14: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
6: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
14: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
6: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
14: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
6: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
14: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
6: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
14: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
6: jasně.
14: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
6: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
14: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
6: Abych měl ten výhled.
14: Přesně tak.
6: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
14: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
6: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
14: Výrazně lepší než zimě.
6: Jo.
14: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
6: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
14: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
6: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
14: Děkuju.
6: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
15: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
16: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečníka, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečník vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na Old

oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun. Měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna, netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řeší spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné, já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Tak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat do přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus

0: Organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
1: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
2: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. Určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy

0: Takže na to vím, že se taky děti hodně těší. Takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.

0: komunikaci.
1: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
2: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
1: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
0: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
1: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
3: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
4: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
5: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
6: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
7: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
6: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
8: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
9: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
10: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
6: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
7: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
6: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
11: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
6: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
12: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
6: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
0: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
5: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
0: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně, je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
5: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
0: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
5: To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
0: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
5: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
0: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
5: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
0: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
5: jasně,
0: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
5: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
0: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
5: Abych měl ten výhled.
0: Přesně tak.
5: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
13: Je to tak, my hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok a jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Kart. Tak to je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
5: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
13: Výrazně lepší než v zimě.
5: Jo.
13: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
5: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
13: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
5: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
13: Děkuju.
5: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
15: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie.

0: bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
1: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
2: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
1: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
0: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
10: Hlavně
12: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů

0: Junička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase nashledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlčítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení.

0: že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pocit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
1: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
2: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
1: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
3: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
4: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
5: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
4: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
6: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
7: No, trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
8: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
4: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
5: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
4: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
9: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
4: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
10: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
4: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
11: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
12: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
11: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
12: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
11: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
12: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
11: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
12: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
11: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
12: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
11: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
12: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
11: jasně,
12: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
11: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
12: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
11: Abych měl ten výhled.
12: Přesně tak.
11: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
12: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
11: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
12: Výrazně lepší než v zimě.
11: Jo.
12: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
11: Takže to je ta hlavní pozvánka. Klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvez lanovkou.
12: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
11: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se Souzeno vydaří. Díky.
12: Děkuju.
11: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
14: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu, a tím se taky inspiroval. Například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce, a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt, a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2690.

0: 504 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
10: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc,

0: respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
1: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
2: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
1: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
1: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
8: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
9: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika těch toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat do přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco?
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný, ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí, jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory, samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále, takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. Určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílna.

0: dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal.

0: hádal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
1: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
3: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
4: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
3: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
5: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
6: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
7: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
3: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
4: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
3: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
8: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
3: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
9: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
3: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
10: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
11: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
10: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
11: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
10: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
11: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo A zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
10: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
11: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
10: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
11: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
10: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
11: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
10: jasně,
11: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
10: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
11: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
10: Abych měl ten výhled.
11: Přesně tak.
10: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
11: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
10: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
11: Výrazně lepší než v zimě.
10: Jo.
11: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
10: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
11: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
10: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
11: Děkuju.
10: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
13: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do aut do

0: práce autem? Což by vlastně nemusel.
1: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
2: Určitě by mohli zlevnit, no.
3: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
4: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no si myslím pro lidi.
5: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
6: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
7: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
6: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
8: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
6: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
7: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
6: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
8: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
6: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
7: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
6: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
10: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
9: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
11: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
9: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
10: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
9: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici,

0: kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
1: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
2: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
0: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
1: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
0: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
3: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je, teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme, a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
0: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
4: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
0: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
5: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
6: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
5: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
7: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
5: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
6: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
5: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
7: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku. křivka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
5: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách probloud.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat do přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu ukončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Voruňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně.

0: V těch ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
1: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
0: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
1: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
0: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem. Adrenalin ve

0: vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
1: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
0: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
2: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
3: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
4: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
0: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
1: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
0: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
5: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
0: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
6: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
0: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
8: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
9: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
8: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
9: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
8: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
9: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
8: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
9: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Není to, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká, zábavná osvěta.
8: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
9: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami. Ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
8: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
9: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
8: jasně,
9: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
8: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
9: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
8: Abych měl ten výhled.
9: Přesně tak.
8: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
9: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
8: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
9: Výrazně lepší než v zimě.
8: Jo.
9: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
8: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
9: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
8: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
9: Děkuju.
8: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
11: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu Jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je to taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejít ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělý vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů.

0: EU. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
1: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
3: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
4: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
3: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
5: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco?
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku. Takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám nartech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém

0: stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
1: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka od služítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
0: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují, mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kdy jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na...

0: a trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
3: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
4: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
6: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
7: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
6: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
7: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
6: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
7: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
6: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
7: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
6: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
7: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
6: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
7: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
6: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
7: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
6: Abych měl ten výhled.
7: Přesně tak.
6: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
7: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
6: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
7: Výrazně lepší než v zimě.
6: Jo.
7: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
6: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka. Klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
7: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
6: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
7: Děkuju.
6: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
9: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela, v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železobeton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna, netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštěcem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách probloud.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci.
14: Strašně nás to baví,
13: takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika těch toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a

0: a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
1: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
2: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
1: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu. We'll be right back.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let.

0: Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
1: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
0: Ano, ano.
1: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
0: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy a potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější, takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě Třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový

0: čímž vzduch ochlazují mlžítka, tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
1: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
2: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
3: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
2: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
4: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
2: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
5: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
2: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
4: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
2: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
6: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
7: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
1: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
8: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
9: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
8: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
10: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
11: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
12: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
8: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
9: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
8: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
13: Máme

0: několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
2: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
4: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
3: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
4: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
3: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
4: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
3: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
4: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
3: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
4: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
3: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
4: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
3: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
4: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
3: Abych měl ten výhled.
4: Přesně tak.
3: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
4: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
3: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
4: Výrazně lepší než v zimě.
3: Jo.
4: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
3: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
4: Přesně tak, je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
3: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
4: Děkuju.
3: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
6: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.